0: Kiki, Kaja, Jeja Kaje. Z Rádia Melody ste počuli tento hit v čase 8.45. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Dnes hovoríme o svadbách. Čo sa na poslednú chvíľu vo váš veľký deň skomplikovalo?
1: Radka napísala, že mali mať hostinu na jednej veľkej chate, kam cateringová spoločnosť mala priniesť svadobné jedlo.
2: Prijeli sme a nebyli tam ani chlebičky, ani misy, jenom proste nakrájený domáci klobásy, pečivo a to. Som sa tak ako... Říkám, dobře.
0: Také občerstvenie narýchlo.
2: Jo, přišla jsem dovnitř a provozák, který je normálně ukecanější než já, tak jako stál tam tak zaraženě. A já říkám, co se stalo? A mě ukazuje tu objednávku. A co tady je za datum? Já říkám, no 7.9. Oni si napsali 14.
1: Aha.
2: A teďka lidi už tam byli a jídlo nikde, tak tam volal. A prostě šéf mu říká, to je na příští týden, on říká, ne, to je na dnešek. Takže všichni museli naběhnout do práce a postupně nám naváželi, jak to chystali, tak nejdřív si obloženými si tohle rychle dělali polivku. Jedlo se asi hodinu a půl později, akorát a manžel chtěl speciální svatební dort, takže obrovský vlastně třípatrový hambáč to měl být. Ten nestihli, takže udělali z chleba jeden obrovský a zbytek se stavili v mekáču a koupili asi... 100 prostě klasických hambáčů, takže se z toho udělala taková pyramida.
1: Wow, ale však aké originálne.
0: No, improvizovali, ako sa dalo. A to nebolo všetko?
1: Presne, na ďalší deň Radku nepotešila fotografka.
2: V aute to chtěla zálohovať do noťasu a zistila, že SD karta je prázdná.
1: Či fotila je prázdno.
2: Na obřad přehazovala foťáky kvůli světlu.
1: Aha.
2: A prostě z toho obřadu, tam mě mrzí jedna fotka, protože synové mě vedli, tak tam mě mrzí, ale...
1: No, jasné.
0: No a tak to vlastne vznikajú svadby, na ktoré nezabudne nikto zo svadobčanov. Dobré

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.

riadu nahrášok Marilinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v rádiu Melody.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.